pozor, zvláštní situaci. Ztratil se cvičený kocour Mourek. Pohřešovaný živočich je velikosti dospělé barvy mourovaté. Poněvadž jde o cvičené zvíře, jeho cena je nemalá.